tak len jak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, otrhla náměstím.

kabelky, žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky lucern metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Čmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátí se z ohybá protučné zpropitné a kdo mu proklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek. Rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu doucha zaspíval.

obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se neplatí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložen prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu doucha zaspíval.

nás neskočí. Vá, vá, vá, potvora jedna zlověstně hučí.

zachranka přijela. Tak teď tu sedím na sobě erár, takovou vděčnost, tož to jsem nečekal.

Leží a spítam, slabouká, tichá, a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd.

ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dát, a jeden je prodává.

jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád vyprodanej sál, víc než těch, který trochu zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná

0: je krátce po třetí.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

chtěl jsem jen říct, že mám to rád. Když rozduní se těžkej vlak, tu láckou tornu zbalenou, holku s košilí zelenou, každý z nás něco vydrží.

slova mají váhu svou, jak skála pevně stavěná. Někdy jsou hezký, jindy lžou, po víně lehce zmatená. Až oheň zvolna dohoří a slunce šlo už dávno spát, to svoje tichý tajemství do líny prstem

ti blíž a uvidíš, jak něha ve mně kulmice stíná. Já si namlouvám, že cesta vede z klína do klína. Jen pojď blíž.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: řekněte někdo něco. Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvějte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co? Víri, pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
1: Ale jak to?
0: Víri, pane, tu máte něco jiného, než máte mít.
1: Ale to není možný.

Vždyť je to v pořádku, kruci. Počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil. No tak to je zaručený, na černo tě stívá, je to tak, omyl tu je vyloučený, dneska si dane vád náhodou slata.

je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty.

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziku vyhraj.

ty hraj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziky.

před děvčaty Střebové. Chlubil jsem se silou, posvedl jsem Praže znače, že vezli mě s kýlou, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty haj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak vraždili mě Pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, vítali vlaštovky a

0: Ještě se neznáme. Vy jste tady nová? Jak pak vám říkají?
1: Marie Magdonová.
0: No to je náhoda, že jsme se potkali. Jsem taky Marie.
1: Marie z Magdaly?

0: jedou za letnici.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

mám už s maskou zrostlou tvář, věru mám. Stín v duši, věčný strach, vždyť i ve fraškách, co mám rád, se vás začínám bát. Trápiska, bytosti bez duší, svět přízraků, mlčení moruší, ovzduší kouzel čar, zahlédnu pokaždé ten tvar. Svůj vlastní šklep, zrcadla střed, kejklířů vzmá. Trápiska, bytosti bez duší, svět přízraků, mlčení moruší, ovzduší kouzel čar, zahlédnu pokaždé ten tvar. Svůj vlastní šklep, zrcadla střed,

ty černý žale, neustále kroužící. Z vrstev do vrstev, z nervů do nervů. Až někde v jámě končící. Rozhlodán od červů, v těl jasné krvi kouřící, pod lebkou hnízdící.

0: rákosí blíž kraje.
1: Sluka.
0: A kachna vodní s peřím zelena.
1: Kachna.
0: Jak duhovými barvami, když
1: hra. Nechceš chlebíče.
0: Se nese v dálce prachem slunce žhavý.
1: Už to prostě nechci nikdy podstupovat.

0: večírek jedna báseň.
1: Divéme.
0: Sovovy mlýny melou pomalu a jistě. Mele a mele a mele.
1: Stříbrem zrosené sny.

0: paměti, vyveďte ho.
1: Poutník jsem vyštvaný morovým puchem království.
0: Vypadni.
2: Surové křiky.
0: Dveře jsou tam.
1: Odchází smrtelně raněn. Hory snů v makrokosmické hory.
0: Tak dobrou makrokosmickou.

0: schová.
1: Makrokosmické hory.
0: Tak dobrou makrokosmickou noc. Už to prostě nechci nikdy podstupovat znova, když ti celý večírek zkazí sova.

0: smutné, žel všecko má svůj konec. Mlč, umíráčku, mlč, ten smutek já už znám. Polibek, kapesník, siréna, lodní zvonec, 3-4 úsměvy a potom zůstat sám s Bohem.
1: S Bohem.
0: A kdybychom si neřekli už více, ať po nás zůstane maličká památka, vzdušná jak kapesník, prostší než pohlednice, a trochu mámivá jak vůně pozlátka. A jestli viděl jsem, co neviděli jiní, tím lépe, vlaštovko, jež hledáš rodný chlév. Ukázala jsi mi jich, kde máš své hnízdo v skříni, tvým osudem je let.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Zvězdy plácou,

a pak se hrdě ožerou. Ostrava je černá vdova a černou vlečku vleče.

Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jsem tvé srdce ve dvou zlámané, chuť hořkých mandlí a rudé rtěnky. Pro tvoji chůzi jsem led příliš tenký, jsem nedělní svítání v cizím bytě. Jsem kouzlo chvíle, kdy řekneš chci tě a já nechám se chtít ve chvíli krát.

oceánu, nehli jsme se z místa. Na cestě z Melbourne do Panamy vše tak, jak má bejt. Jen ten vítr náhle foukat přestal. Tři čtvrti cesty za námi, všichni jsme se viděli, jak v Panamě roztáčíme s holkama, co máme. Však také v tom čase jsme mnoho práce neměli, jen

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala, člověk tě těžko, těžko osočí.

jsou polehlé, klas ječmene. Slunko, když je za úsvitu zlatí, a je to už se mnou zlé, je a ne, že ne. Chci slyšet

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí, z té krásy spod oblaků, až spatříš nad sebou stín.

Skoč z vločky na vločku, loňského sněhu tiše jen po očku. Dej mi svou něhu, nezírej té lani, do hlouby očka podívej na dlani, přistála ti ta vločka. Už nezasněží, už nezasněží, špatně se zodrazil, ty chlape nehodná bídna. Nezasněží, už nezasněží, nechal si roztát

Už nezasněží, doufám, že nezasněží. Svatba by měla být bez sněhu, mrazu či deště. Nezasněží, doufám, že nezasněží.

0: jak jsem vyrost, už mě nežere, že nestihnu být správnej chlap. Totiž zasadit dům, splodit strom a syna postavit. Jsou jiný hodiny, například pětiletý rům, na nádrži chrom a cesta rovná jako mě.
1: K čemu realitní poradce, mý okna nemají rámy, zimy bejvají krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy, i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká.

0: vymýšlet galaktický šlum. Jazz a Erich Fromm a pěkný cizí slovo.
1: K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek. Můžete si plivnout a zůstat v obětí.
2: Ach, ještě co střívlení.

do naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vévodo naší víry,

si už moc nechybí, úplně prázdný ulice, pár lamp v tom městě bez lidí a nade mnou jen půl měsíce, láme se noc, ten

ještě cítím tvůj parfém, ještě cítím tvý dotyky. Měsíc je do ruda zbarven, v té noci s nádechem tragiky. Když něco začíná, tak jiný končí, snad je to

fouká, jdu s hlavou dolů a vítr rozvírá mi plášť. Nevím, jsme ještě spolu, nebo už každý z nás zvlášť. Když něco začíná, tak jiný končí. A je to dobře, už ví.

Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

Víš, někdy si přijdeš takovej osamělej, ale potom dojdeš k tomu stromu a víš, něco tam je, víš, někde, víš, něco, víš, někdo.

0: u nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.

Zemřel k nocvičky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovláskou.

zavřel k noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská srdce.

se dral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek let míře.

praští nevidňátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď, tak zle to nezačíná. Ach, smutky, smutky z hřmánku.

zadnice, ctihodných měšťanů z radnice. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hážou kosti. Nemáme způsoby knížecí, nikdy jsme nejedli telecí, spáváme na seně, proto vidíme život tak zkresleně a doufáme, že lidi pochopí.

myslil vodu přes cedník. Jest tebe nakonec mučeník, čekaj tě ovace a potom veřejná kremace. Rozdělaj pod náma ohýnky a jsou z toho lidové dožínky. Kdo to je tam u kůlu, ale

od hradu ke hradu putujem, zpíváme a holky muchlujem, dřív jinam nejedem, dokud hop hej je veselo, pod stůl nám hážou kosti. Od hradu ke hradu putujem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

všechno zašli jsme s kamarádem, poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z rádia Nova hudba začala znít a nám se začal tajit dech. Jak svět se třás, s každým z nás těch starých těsných zdech. Já přitom byl, když to začalo.

0: takhle nějak to tenkrát začínalo.
1: Mezi našli jsme si starý sedí úměr, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubnistrice z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh mi dospravil ten rozbitý klavír, když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval.

Motýlek nábytek je samej suk, špinavej motýlek pivo a všechno je fuk. Jen pojďte dál, dál, dál, dál, dál, ulepenej klíč, čistý mu všechno je čistý a na špínu zhasnem a hned bude pryč. Zdravím vás.

Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.

pokojem roste orchidej. Mým pokojem se po mracích prochází ptáci, mým pokojem roste orchidej.

0: E é muito pouco.
1: Folk na srci, folk na jaziku. Radio Folk.

Jasná šel z baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře bufetu, už se svítí.

rukama zlobit, no lotr. Nad ránem skončí ten zálet.

Hudba hory přenáší. Radio Folk.

svět ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

jako vítr teď po střechách tančím. V rytmu deště mám zrychlený dech. Jako pára se nad tebou vznáším.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Splní se mi velký sen, když přijdeš za mnou a budeš

u nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejsilnější ráže, host hubu otevře jak vrata do garáže. A už tam zajíždí ta velká sněžná fréza.

chlebíčku humrový, no vida, i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu? Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. A plátek citrón, ten jedl se

hřebíčky, oschlé chlebíčky, po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká, z něj hledí osamělá sardelová očka.

uschlé chlebíčky po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty zvaníčky, ty ze čtvrtku, ty spátky.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará. Tisíciletá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará,

0: krunýřem silným snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva, želva.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

na klíně a s hadem v srdci. Nechtěná Madonna v 30 letech, těch 30 stříbrných na raním slunci.

Nechtěná Madonna, svět za oknem vagónu i beránek na klíně mění se v hada. Život ji ubíjí, jak hřebík do trávy, skrze dlaň zatlouká, nemůže z místa. Bolestná Madonna, plná je bolesti, odkud však pramení.

kopce kopej, najdeš tam oliv rutejně víc. Psal se rok 60 a bylo to zlý. Předáci za lordem Robencem šli, makáme dřeme.

řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Ta kráska z Itálie, s očima jak studna. Nechtěla suchara, co drží celibát. Nechtěla do kláštera, nechtěla bejt cudná.

0: Ty mudrujte si, že jsem měl vzít čáru. Rychle se rozpomenou, kde je domov můj. Jenže on dal mi kvér a hrozně drahou káru. Mí dluhy splatil a pak řekl mi,
1: pamatuj. Mí dcerky nikde, nikdy nikdo neopouští.
0: A doutník zapálil si žhavým železem. Dodal jen,
1: rodině se zrada neodpouští. Kdo dneska zradil nás, ten zejtra žere zem.

jsou jak na rakvi lak. Vybírám výpalny a podle vás jsem lotrem. Ale jsem v balíku a nemusím se dřít. A jednou přijde den, kdy sám se stanu kmotrem.

zvony v mracích nad kostelem. Bojím se, ve větru mi plují sny i přání. Budu stát ve svetru a čekat.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

můžu se tvářit veselé, můžu vypadat smutně, může se zdát, že je mi všechno fuk, absolutně. Můžu ti posílat květiny, můžu ti každý den psát, ale to dělají jenom blázni. A to já ještě nejsem snad. Můžu tě pozvat na víno, můžu tě opít, obelstít, oči i ruce ti zavázat a dělat si, co budu chtít. Můžu být hodný chlapec a nechat si o tobě jen zdát, ale vzdávají se jenom blázni. A to já ještě nejsem snad.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Úplně ve spod, v papírové klanotnici, zapadlá jehla z rybí kosti a v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Vypálená sirka, dutý kámen, pár dívčích příjmení a spousta zájmen. K ničemu není, jenom k zlosti, ta sbírka věcí a událostí. Ty, co nikdy nikdo neobuje, všechno ach všechno, všechno to k ničemu je, všechny ty krásné uplynulé okamžiky, více či méně oblíbené zvyky, všechno, co kdysi mělo význam, napodobování tvého písma, hádání z krajek zetlelého listí, všechno ach všechno, čím si zbýval jistý. Odečítání zertů, chytání větru ve vytahaném svetru, k ničemu není, jenom k zlosti. Směšná je tahle snůška dávných dovedností. Ještě je toho mnohem více, uvnitř té klenotnice. Razítko ze steřelé gumy, dva vybělené mléčné zuby a platinové dálky, několik starých známek na obálky i cesta kamsi na kraj světa, pak jeden vzdušný zámek, vyčichlá cigareta. I tento bohapustý výčet důvěrností je možná jenom lež. Tak proč na světlo vytahuješ lepkavý černý pramen, co teče za límec a studí kolem ramen? Pojďme se raději na chvíli bavit o naději. Třeba se něco změní, třeba se něco změní. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Jenže co k ničemu je,

hospod v papírové klenotnici zapadlá jehla z rybí kosti. V ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček, klíček od vězení. Ještě se

Hle, trétram útichem hvoru kráčí, rámních tíží půl tucet strun, jež se soumrak.

Prosím tě, dočti ten tisíckrát přečtenej ubrus. Narvi ho do pračky a rovnou tam skoč s ním. Až tě to vyplivne a budeš za chvíli čistej, napiš mi, zavolej, já ti to dopovím.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Zavedu vás, ani vás, ne, sebe.
1: Před pár minutami bylo 15 hodin.
0: Ale do studentských let Josefa Dinomaze. Josef
2: Novinka v playlistu.
0: Je kuriozita v české divadelní životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Dinomaze v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Vřetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, to také běžně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila, které se jmenovalo Vřetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, to také běžně vydáno. Je to romantický

0: jeho sýpky je proveden zajímavým způsobem. A sice na koni. Provede jej Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře to je na jevišti vždycky záležitost kuriózní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem,
1: že vždy
0: a hlavně, jak umíte z následujícího,

0: 50 korun, které požadoval Smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického balaka, jehož hlavní
1: návrhu bylo tahat. Jen ticho a klid.
0: Ale přivedli tedy až ke premiéry, tedy ve večer premiéry do Valštejnské zahrady.
1: Koně ukryli do přesetěžba, ty trky nechce,
0: ve vhodném

0: Nasledoval úkol číslo 2, to znamená dopravit dívku Břetislavovi do sedla. To se vládě si povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu dívku vlastně přehodili přes toho koně a ta jí přepadla na druhou stranu.
1: Určitě to
0: hasi, to už obecně stopu.

0: To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomila v pase, vysela na koni jako balí. Přirozeně podle zákona správnosti vznikla se na subjekty, které do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo komitovat náležitým smíchem, a následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Černíka s Jitkou a Břetislavem Sedlem ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koni otočit a jde
1: je železná Radio Folk.
0: To se Márencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstali vevnitř

Řetislavem, když on prchází se nezdání brž Boreou, tak rychle naši orientýr uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, že jste náležitě fungován, tak mi to vzdělte, protože to neví ani ten text zvinovat. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl. Prostě Řetislavem, když on prchází se nezdání brž Boreou, tak rychle naši orientýr uchvátil. Měl mluvit samozřejmě...

Skandinávů hovní. Obecenstvo zapurákalo smíchem a korunu tomu dodal příšerčí opak, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci s práskem nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí.

0: ale jsme tým Vilmas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen záskokem v Národním divadle, a sice dobrý král Václav IV.
1: Na volání sláva.
0: Role tedy
1: v nádražním bufetu. Pak jsem
2: sám posedil. Ale

0: Zdraví,
1: budí se vrátím k vám.
0: Lidé se rozstekli vrátata, rozbili vrata radní, se podívali z jak
2: sluncem, prozářený ráno,
0: ráno ale
2: jsem tam bouřka, ale to už věci náleží. A nikdo neví, že je v předpovědi
0: psáno,
2: že se i před večerem někdy se šeří. Posílám ti pozdrav,
0: prostě na závěr tohle tam je tam se

když se vrátili, tak ještě pěla. Všechno jsem vnímal. Slyšel jsem do

0: vyběhal u dvora. Vincovou zpěvák
1: a tomu vzal dech.
0: Ovšem, slouží zábavě krám.
1: To se nedá nic dělat.
0: Nestát před kdejakým písařem Hattáku a říkat
1: králi, herci se
0: co jiní se bál. Před králem s pravdou se pouštěli do tance. Jen ať se podívá, jen ať to vidí. Smíchu se nebáli, ba ani kopance, je váš král trochu dál na přání lidí.
1: Nasal kůbičkou text a řekl bez zkrácené formy. Všecko to tam ty lidi rozsekali, na kusy rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec.
0: Dnes už nám nevládnou ti první po bohu králové vymře, nebo soudruzi šaškové zůstali smlčet však nemohli.

0: jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepříliš
1: dosáhl. Radio Folk. Nic víc, nic míň. Jaroslava Vojtu.
0: Já uznám. Teď v druhé knižce adaptace není legrace, která právě dnes

anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi Dravní, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice, svojtování anekdotů Hugo Haas a všichni jeho následovníci

0: Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, Veverka! Ne, Veverka, že smrdí.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nutt za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: Tam taky sršel humorem, byla variace. Byl kouzelný vypravěč, tedy tímto stylem. A my, jak si zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla, byl ve strašně špatné náhle, byl melancholický ruky. Nejzatvrzelejší dobráci a poštuchovači ho nedokázali cílet z dovaru. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a zjistil jsem specifický způsobem. Tak se brudla, že se Bůh špatně žiš, že viděl dávno. Ale dožralo mě, když ten přistí jejich mě pokládá, že budu napoukaný, povídám si na co.

0: Myślał, jeśli to nie spój.
1: Brąży, no teraz
0: musisz pedagogić, abyś mu wiedział, że opravdu má někdo zájem o dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalité vstek. Já urazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl.
2: A nakonec většině jedná a zpět.

0: starý, zapomenutý, zvažně rozpětný, řidič poslušně zastavil,
1: teď ti střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je, to je pravda, dnes to frmolo v té Praze, cizinců plno všade, hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen, no mává, znám je z filmu nebo z televize, tak už zamávám taky a jedu klidně dál.

nejzranější na vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice Kunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor Éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako již třetí primátor sekundáci ještě zažil v plném kolo ve zpíval Kozinu, Lohinu, Dalí Mura, Marcipa, všechny ty divákrovi. Znamenitej ten veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla tedy jako člen činohry, byl do doušek vydávno v penzi, ale do divadla chodil velice mírně a působil tam hlasové poradce.

0: pojedete s nimi.
1: To bylo všecko, co mladému Konstantínu řekli.
2: Vlna pohody, moři komerce, Radio Folk.
1: Se líčil a říkal, poslyšte mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak to přemyslá, taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoji, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže. To musíte hrát noblesně, pamatujte si. Přemysl
3: se rozbíje čbá.
1: Kníže. Představení začalo.
3: Jako se ocitne trosečník sám. Tak taky někdy tě má. A jindy se stýská.
1: Když to se představí, to ta plastikaní Horvátová.
3: Jako když nastavíš tlaň.
1: To Konstantinovi dobře.
3: Hazer tu nezazní, teď se mi brán. K čestnému souboji zblízka nevychován. Nechuti k pachuti plný, to ticho k uchuti ladí na tvoje malé. Zemlele bez důčanu, až na lukelu a hořím a nořím. V boji ořím prsty do bavlny.
1: Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to,
3: jako se překročí plán, jako když balvan za hovoří zlán, tak taky někdy tě mám a jindy se stýskám. Jako když najdu tě tam, někde v osajdu, kam jsem nepozván, a v naději na želízka zamilován. Nechutí k pachuti plný, to ticho u chuti hladí, na dvoje vlny, zemlele bez účelu.
1: A hrávám také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Dávám
3: v boji
1: ořím prsty do bavlny. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov, zvlášť když v nich bylo písmenko R nebo L. A v jedné takové té zemědělské hlice měl říct
3: jako
1: větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla manželky
3: jako
1: a matky penzi v pondělí,
3: té
1: reorganizace se strašně
3: tak
1: bál.
3: Taky někdy
1: a pořád
3: má,
1: reorganizace. A pak to vyšil naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manželky a matky penzi v pondělí. Jako za volantem, čekáte to zleva, přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne, ředitele Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 10 hodiny do vládního studia. Pak to upravili

0: pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro 20 roku vášení mluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Smetanejného vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. Jako první ozval se Bachu.
1: Před bojem hýčkají se
0: dnes je vám, co

se, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali políčičku, pak masíčko, pak kuchtičky, měli tomu žličičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut svým pohádky tak zblblí.

a na zvoně zvonček. A pohád byl koneček. Podíval se na zeď, červený stopový zvuk a zasly a on si ve stejný tom. A teď mě dědičky polivte prdel a já si promiň.

0: Jenomže světýlka z hasla a mikrofonečky zůstaly zapnuté. Takže v celé naší vlastní šce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidsky bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rány. Tak svět odplácí.
1: Nebeskou branou prošel zase další muž.

0: ani sám.
1: Vypravěcký fenomén divadelní šatny.
0: Zapálím za nás oheň na pasece snů.
1: To bylo něco fantastické.
0: Za všechny, co jsem znal, než se nám život změnil. Možná tam najdu stopy romantických dnů.
1: Vždyť je to dá.

0: jednak jeho historie, vinohradské oděžky, syna, jazáce, sám, právě kterou nechci a nemůžu, ale přesto se pokusím, jestli postce o stylizaci vám Pichcovo vyprávění přiblíží. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Jánka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl, pokud
1: na Beskou branou prošel a zase další,
0: tak si ho zavolal a
1: co po něm zůstalo, jen malá hrstka prachy.
0: A povídá mě on tu slovenštinu.
1: Žena si na rtech slzou rozmazala růž.
0: Na Slovensku,
1: já mám pocit, že jsem ztratil svýho bráka.
0: Všechno se měkčí, jdete, ne?
1: Vzpomínky letí hlavou jako tažní ptáci.
0: Takže
1: těch nocí na trávě, těch nedospalých rád. A než se naděješ, tak v našem lese kácí. A než se naděješ, si na to vlání sám.
0: Strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře. Pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 dní. No a pivec tedy to zveličuje a vypadá to pak takto. Děli jsme na zájezd, zavolal si mě Borodáč a povídá mě pán Pivoc. Jdeme do té Žoliny. Dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby teď mě zněla věď.

sestrete, preděsať oso. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupé, já u koníce, ramonáky, preděsať, preděsať, oso. Tak přišlo představení, já stojím v kulise, arpáky, nevěc ven. Na vylítlu tam stál kameličko auto stolu, ona se obývala v její řem, měla na tom japonérie a to mě zblbolo. Já se na dolech a povídám.

0: oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mnou.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil Radio Folk.
0: On se jmenoval Vojča Vronský, teda on se jmenoval Klučhoř, ale to sem teď nepatří, to byl Pacho.

0: la Hollywood Redención. Veremos crítica fyzických, ale i kritika měšťanství všeho druhu. A jistě se jim zpěvám firmou Frenčík, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistický a
1: je ti málo, pár, než chceš mít.

0: jistotu, aby nedocházelo k změnám trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A hledáček
1: třeba, v moři hudby, Radio Folk.
0: Radova dědečka chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru borčů, dozovaně jet, aby pozvol na datu premiéry opořeli, a to tak musel hrát sám. Třeba říkal, nic si poníkal.
2: Tam začíná skriturový.
0: Ale to bych chtěla hrát na zemi tancerovás. A v loži by musel sedět franciozem s Vinnyš Grécem, aby to všecko bylo dovolit. Pak jízlivě přidal. Ejdy, když on hrál prvně radnice, dával mu pan kapelník Bezík Smetana nástupy na všecko, nebo jenom na jednu práci. Také já s Hydáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené.
2: Ta země leží za velkou louží, je to všechno tam, tak to stál.
0: Tak co růj,
2: jsem někoho a každou slouží, kdo má to rád. Já jsem
0: povídal, jo, Edo, kdyby šli jako ty tvoje bomba, jako ten pořád, co by bylo. On většinou někdy na sebe předchází, člověk se nadech a nebo mu řekl nějaký zbývek, jak to říkal. Nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně odborný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za ní. Jednou jsme s Františkem Rychovským proudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme skrajili všechny paměti. A přišli
2: jsme místa na duši,
0: nádherná barevná
3: zatím kranu. Život.
0: Ruin z pompejského amatá.
2: Zkouší vejít
0: každý chvíli
2: s inkoustem na manžetá.
0: Napsal adresu Eduard Kohout na tam
2: výmách. A pak leže ti města
0: tam. A napsal tento
3: text.
0: Jsem většinu mozdrat svého prvního angažáru. Je nám
2: zdory těm, co
0: vzdělá a tak dále. Rozhodně nikomu. No, Edáček se poprází na jako slešku z pompejského kolegu.
2: A už na něco jako je.
0: Co si dovolil jistit. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako

zachvíte nám poděkovali za účast na schůzi, tak se rozcházel, prdali židleš, začal šumný komora do toho říkoval. Počkat, jsou druzy. Nezapomněli se všichni podevzdat vojenské knížky? Kout se na mě podíval. To bude těžké. Jej totiž šiška nevystal. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně z věci znalému obecenstvu, budu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace od syna. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrné zrníčky, aby všední, každodenní chléb dostal chuť. I u divadla konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohle to budu vykládat?

0: přízem svou, na svítání, než poradí.
1: Jestli kolegyně mentolový bombonek.
2: Ne, to já ráda.
1: Z krabičky, tak si nastavte, já vám asi. Je, trošky, ono vždycky vypadne moc. Když nud má. Ono to není dobrý, když je to, víte, ten mentol, když je toho moc, tak ne to si jednoho
2: mít. Myslíš, že nemáte vy náhodou skotský předky?
1: Já skotský předky, jak vás to napadlo, prosím vás. Dvořák, už to jméno. Prosím vás, každý Dvořák je Čech, jak to.
2: Kolem.
1: No, až do buchví kolikátýho kolena. Kolena. Prosím vás, Dvořákové, to je slavný rod český. No jistě, my jsme byli u všeho, co se šustlo v historii tohoto národa. Jeden Dvořák šidil na chlebu, druhý Dvořák ho vykoupal ve Vltavě. Jeden Dvořák táhnul ze Žižkou, jiný Dvořák dělal Žitumlovi Tyluči. Jeho za Rakouska, jeden Dvořák pomluvil si sebe pána, jiný Dvořák to není řekl.
2: Nehojte se, nehojte se. Naše jméno se taky zapsalo do historie.
1: Jo.
2: Abyste věděl, jeden z mých...

0: Počkám, slunce vstává na bílý štítor.
1: Takhle otočil.
0: Nejkrásnější z vrchol má pyšnej matrhol.
1: Poslyšte, Bohda,
0: z
1: toho Bohda nebude, aby král český boje
0: utíkal. Nechal jsem si tam.
2: Mimochodem,
1: víte, co mě napadlo? Že si vůbec nemůžu vzpomenout, kdy jsme se my dva seznámili.
2: Víte, že já taky ne.
0: Ale jo, vždycky,
2: to bylo tenkrát, jak jsem se jako čtyřletý chlapec ztratil mamince na Matějských polky. Vy jste tam prodávala tuši klinický med, ujala jste se.
1: Vám byly 4 roky, tak...

0: nakonec vypadáte mnohem mladší, než jste, když já jste jíst naopak, že jste mladší, než vypadá.
1: Uklidněte se. Až mě letos bude. No.
2: Teď na jsou stále.
1: Tak si dám na dorzu tolik den.
0: Ale já bych tam nic si dechem budeš řád. Bude ten hosty, hosty
1: vychází. Z čeho z toho
0: dorzu? Vedle něj z toho horka z těch svíček.
2: Matrhorn, nedá spát, nedá spát.
1: Víte, že já vůbec nevím, proč jsem se kdy s váma
0: seznal. Právě kdy let, kdy a kde jsem se. Poslyšte, jestli vy se neznáme od jak živa.
1: To je možný, ale je to škoda. Víte, člověk si má vzpomenout, kdy a kde se seznámil. Má vidět pořád, co na ten
0: společnici právě. Hlavně jsme. A teď je to jedno, prosím vás, je to se známe.
1: Myslíte, jak byste se seznámil?
3: Radio Folk, váš klidný prostor.
0: Já jsem dost nesmělej a taky vás znám, takže bych si to
1: dejte, dejte si to zkusit, jo?
0: Jak zkusit?
1: Já to vidím takhle, jako já, že já se tady budu jako procházet, jo? Vy mě najednou uvidíte. No, vy mě uvidíte, no to je. A oslovíte mě, jo? No tak já už se jako procházím, jo?
0: A není to blbý.
1: Ale blbý. Já už se jako trochu.

0: Ukraine.
1: Záminka. Madama, bych se s váma moc seznámit, rozumíte? Takže už se známe.
2: Já jsem přeslechla vaše jméno.
1: Nahlukla. Ne, Janka, jsem ho neřekl.
2: Vy jste ho neřekl.
1: Pardon, já jsem ho neřekl. Já se jmenuji Bořák.
2: Bohdalová.
1: Hezký jméno, taky povědomí.
2: No jistě.
1: Já vůbec, jak si na vás teď na vás vidíte, znám, poslouchejte. To je možný, z biografu, do kterého chodíte.
2: Myslím jako z filmu, já? A. Já totiž
1: hraji, víš? Z filmu, tak já hraji. Znám z filmu. Nevím, z kterého,
2: no to je jedno.
1: Já už si taky ty němý filmy tak nepamatuju. Ale ten váš hlas je mi taky velice znám.
2: Jo, to já často, hlasově
1: často. Já jako když vás slyším, denně mám to. Prosím vás, řekněte mi, ukončete výstupa nástupu, kde se zavírají.
2: Ukončete výstupa nástupu.
1: Ne, tak hodně budu vás ale opravdu chodit. Prosím vás, jak jste říkala, že se jmenujete Jakub? Já si to napíšu a zeptám se, něco mluvím, to je nejlepší. Bohdalo.
2: Vy jste nová,
1: Dvořák.
2: Jindrka nebo Berka?
1: Já jsem jich našel balík a bylo mě líto vyhodit. Já mám totiž skotský předky, víte? Moje babička byla rozená Black and Whiteová.
2: Black and Whiteová, jo, tak dost. Dost, opravdu nechme toho. Já jsem od vás chtěla trošičku romantiky,
1: no
2: že? Jenomže od vás tím romantiky...
3: Tenhle nestal na pevnině.
2: Od bagru volou pak vajíčko.
3: Ale už to mě tří stěžňovalo. Já chytal služebně cvrčky v Argentině.
2: S váma se opravdu nedá dělat nic jiného, než uvést další číslo.
1: No, tak ho uvedem.
3: Výstavu čekal nás.
1: Jo, tak.
4: Šavada druhá.
1: Diskotékové zpěvačky, duo Lips.
3: Nějakej žlůva, naprosto úplně neschopný lodivod.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
6: Prosím vás, viděli jste někdy moře? Jo, vy vypadáte tak jako inteligentní člověk, jo. Možná se postavte, ať vás vidějí trošku. Dobrý, sednout. To je člověk, který zodpovídá za průběh celého tohohle představení. Cokoliv se tady podělá, jo, jde na jeho vrub. No, pokud vy doma třeba to budete chtít vypnout, tak za to může on.
3: Brnkli jsme trupem
6: někdy
3: o Ameriku.
6: Viděl jste mexickou vlnu na fotbale
3: někdy,
6: nebo na ping-pongu, nebo já nevím, kam vy chodíte, na šachách, to nebejvá, no to já vy jste viděla, v pořádku. Vy mu můžete potom říct,
3: nevím,
6: troubo, já viděla, jo? Ale bohužel sedíte moc daleko od kraje, takže zahajovat bude on, ale jinak na vás hodně spolehá v tomhle představení, jo? To znamená, vy tady startujete mexickou vlnu, jak se dělá mexická vlna. Samozřejmě nemusíte úplně stoupat, se jenom zvedat ruce. Takže tak jako ta vlna, vy tady vystartujete, zvednete všichni ruce, takhle v té přímce, přehoupnete se sem, tam se to odrazí, tam jakoby je útes, jo? To se odrazí a ta vlna jede zpátky a zase tady, vy to zase pošlete sem, tam se to pohoupe, já si užiju Jamajku. Jo, a to představení potom dostane určitě lepší ráz. Připraven?
3: A jeho družstvo, co
6: tak jdeme.
3: Moře,
6: 3, 2, 1, teď! Stop!
3: A jakou pro nás chystá
6: další. Vy jste říkala, že jste byla u moře. Ne, vy jste jenom říkala, že to víte, jak to vypadá, jo? Víte co? Prd! Jo? Už jste viděla někdy u moře, že dělá...
3: No,
6: představte si to, jak ležíte teď na pláži, že jo, namazaný tím olejíčkem, nebo já nevím, čím vy se máš vás šatů, tak na vegetol, jo. Jste namázlá pěkně,
3: na
6: teď úplně odpočinek, krásně si to vychutnáváte a ten příboj hučí a dělá... Růza. Z fotbalu, jo, takhle. Tak jenom rád, že jste nevytáhla vuvuzelu ještě, jo. Takže dobře, zvuky byly super, ale mostní zvuky, jo? Vy jste na začátku už byli tak trošku...
3: Do 5 minut jsou tady žralosti.
6: Takže znovu, startoval jste výborně. Jo, jdeme, moře, 3, 2, 1, teď.
3: Služba první pomoci. do pěti minut jsou tady
6: jo,
3: žraloci.
6: Výborný. Já poprosím tady toho s tím bílem, jestli by se mohl doběhnout nahoru, protože to má takovou drobnou jenom vadu. Je moře skvělý. Děláte to fakt dobře. Vás poprosím, možná kdybyste si tady můžeme trošku zabrat. Tady jsem, pojďte se
3: zprava.
6: Tadyhle toho pána vidíte tak, a nebo se trošku nachýlil dopředu, trošku víc do světla a vrhejte slunce.
3: Ten už má starosti.
6: Vy děláte normálně moře, jak jsme zvyklí, pán tady pere slunce, jo? Si vemte do ruky, tohle dějte maják, jo? Tak a jedeme, 3, 2, 1, teď. Stop, moře výborně, slunce excelentní, si to děláš horníka nebo co? Viděl jsi maják někdy? No toč se, ne? Strašný, jedeme, vejš to zvedni, není na tebe vidět přes vlny. Jedeme, 3, 2, 1, teď.
3: Tak šťastnou plavbu. Hele,
6: výborný, maják, super, už to děláš fakt skvělé, slunce, excelentní. Vy to startujete bravurně, ale drobnost, malá tady chybí, bych si mohl poprosit vás tady, jestli byste se taky vylez nahoru. Můžete i tudy, vy to zvládnete. Jo, tak, takhle pojďte kousíček na stranu. Tak, výborně, rekapitulace, slunce, pere, to už jsme si vyzkoušeli, já už skoro bych si šánul i pro nějaký ochranej, jo. Vy startujete to moře tak, jak už jsme zvyklí, jak to máme zajetý, vy normálně to prodlužujete dál, vy děláte majáry, kolem kroužíte a děláte racka. Normálně maj... Tak, přesně. Tak, jedeme moře, 3, 2, 1, teď. A jo, už je to... Stop, výborný, drobnost.
0: To sladký říjen v záhle.
6: Radce ulovil rybu do zobáku.
0: Prve paměť můzu na.
6: Tak, výborně. A jedeme. Moře, 3, 2, 1, teď. Jo, to je dobrý. Ještě, jak poletí Hradcek vedle mě i s rybou trošku zakráká, jo? Zachechtá se. Výborný krocan jako blázen, no. Hele, skvělý, výborný, rybu si můžeš nechat. Ne, ale můžete si ji nechat. Přátelé, Hradcek, maják. Slunce.
0: A dřív neslavně pasy, tak snědli ho.

To dělá se mi slabo, to nic se ve mně nehádá, jen je z nich od budlabo, to není na báseň. To v celofánu dragou, to srdce čeká na hada. Už se plazí Prahou, už se plazí Prahou. Je, zlato a med, duše ten, co uniká.

0: Jeden
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: 动，你疲倦了成熟了还缺了长期的人啊，处理不用了外加去打破všecko a že náš pan ředitel za 12 stovek měsíčně jako já.
1: Já už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
0: Ale moutelík se nehrdlí, děvenko. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. A pěnkala, děvenko, pěnkala ten. Ano, ano,

0: šťastný na popek, já nejsem pořád počkej, jako
1: bzech, poslední zmrzej. Já jsem to rád jako kantor, já
2: už. Vy jste vlastně kantor, byl kantor. 20 let jste dělal.
1: 20 let, co jste učil?
2: Fyziku.
1: Fyziku. Z toho 17
2: já jsem učil. A věděli oni, že učíte fyziku.
1: Já jsem to rád jako kantor, já už.
2: Vy jste vlastně kantor, byl kantor. 20 let jste dělal.

Zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, zavolala jsem, z

0: jako stačí, mi taky stačí.
1: Dobrá hodná mužka.
0: Nepro mě taky, jenom se to a byl jste jako dobrý učitel hodný?
1: Skvělý.
0: Jo? Nebyl jste jako, nemučil jste je tam?
1: No tak to, já jsem používal fyzické tresty.
0: Vy jste používal ještě fyzické tresty? Jaký?
1: Například jsem šlapal žáků z nohy, když to byl já jsem měl polopotky, oni měli pačko, tak to
0: bylo. Já nevím, jestli to je
1: prvnoče.
0: Jo, já jsem šlapal na nohu.

0: teplá, tak
1: no, no, ale jsou tam některý z těch vašich.
2: Tam ta fyzika byla hodně platná.
3: Je krátce po 16. hodině.
2: A fyziku v Tržnici dnes.
4: Radio Folk.
5: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hradského hlasa? No, samozřejmě, ne, všechno. My jsme tady museli být hodinu.
1: Ale co my jsme... Co my jsme tady dali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého.
6: Podívejte
1: se, herec musí najít příště. Podívejte se, herec musí najít příště.

0: přes louky krátíš, honíš si tařicí zvlněné vlasy, jak studí tvá záruč, poznáte z pasy. Večer až na dlouží na říč,
1: čeká
0: na hlučinu.

Nebudeme se zdržovat, podívejte. Ten výraz docela jednoduchý. Vyndejte si zuby, co? On je taky mluchej.

0: Prosím vás, když jsem tady pokušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
1: No, to bych tak přesně.
0: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat v Měsku?
1: No, pane kolego, tady by mě napadlo taky.

0: jsem na pleskalce trošičku, protože já mám takovou zvláštní vlastnost, když zpívám a jen mě vidím, tak je to švanda. Ale jakmile slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní. Já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale teď tady máte při sobě, jak obličný ten hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám dělám hodně, dělám vám ten všem, já bych dovolil to odcelovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych snažil deformovat od not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové užívá. To je dneska jako třeba velkou reklamační, ano.
1: Antony
0: Kvíza. Dovolím, že mi vaše hudební děleso.
1: Jistě velmi rád, ale vrátit.

nebaví. Ale hraj mě klidně dál. Na pozornosti. La la la. La la la.

0: Zbalíte to, to za starý bude veselo. Tak čím začneme? Dáme si klasického medvídka? Nebo něco odstřejšího?
1: Ne, já bych prosím minerál.
2: Ježe, co vždy v pravou chvíli.
0: Pane Černochto. Ale zpravo máš asi dát něco. Kyslou okučičku za vás. Můžete to vypít jeden si lám.
2: To bychom já se nezlobili.
1: Matonio kysilku a prosím bych kávu.
3: Radio 4. Nasloucháme si.
0: No tak, to by byla Matončička a kávička.

0: My to tady taky máme, stačí.
1: Milan si šel prostě vypít pivo.
0: O vás
1: netušil, že bude to tak živo.

0: zbičku ne dostanuvek.
1: Už mu došla zelená i hopka, taky by si přál někoho potkat. Jenže chlap, co nosí pivo, vidět není, obsluhovat musí jen do rozednění. Láska to je meka tvého obsadu, kde svět je skoro.

0: nějaká zajímavá výstava, překoupit...
1: Připravení na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: someone who's there.
1: Večernuši.
2: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Vy se berete vy kuči mourovatí. Vy jste si tady tam
0: kuči. Touch me.
1: Jo, pojďme musíte zahrát Maruške ve výše, bude vaše spirituály. A teď už můžete dvojhlasně.
3: Já nebudu hrát, já za chvíli budu zpívat. Vy se to točí.
1: Tak kuči tam máte na točí, no. To je lepší. Kalíšek se vám tady rozmnožuje.
3: No pozor, vy už radši nic neobjednávejte, ale já myslím, že je toho dost.
4: No, den uplynul, je po večíři. No, Karle, že máte před koncertem plovu.
5: Tak se zpátky, zase vrací.
4: No, to máte na sebe, Káva, prosím, na to místo.
5: Na ta místa, kde i jsem žil.
4: 8 kroků. 26 piv,
5: ani
4: nemůžu přečíst, to je pětka prostějovská starorežená, 2 fermety, 4 zelený, 4 červený,
5: sněl dlouhy,
4: Karle, vy snad žádný cíl.
5: Že nic není, tak je.
4: Se chtěl představit, co bych jednou nebo dokazovat. Tak podívejte se, jak to dopadlo.
5: To se jinak točil svět.
3: Já jsem
4: chtěl
3: hlavně vysvětlit, že nejsem žádný.
4: Já
5: vím,
4: ženský, tak to
5: nevím. Často sebe, tak se čím.
3: A no tak dobře, no tak jsem chtěl podhalit hlavně, nebo osvětlit.
5: Je to pěkná.
4: Osvětlit a vylečit byste tady zase. Vy byste byl schopen toho nedívat a za 5 minut udělat hodinový hotel. To si já na triko nevem. Ještě si mi mě vůbec nějaký podobu. Já přece nejsem žádnej.
5: Stop!
4: Ani já
5: bych. Možná štěstí, smutek,

jak jsme prosazovali situ. Dne 20. dubna jsme se na Národním výboru usnesli, že máme málo kultury. Harmonika Veverka dochází do hospody nepravidelně. A když konečně přijde, repertoár má nevadí. Jinak je ve vesnici má.

0: všemi šesti svazky. A dramatický soubor Mistr Mošna se vyvraždil při páté repríze hry Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, kdy podlehl ve třetím jednání sugestivnímu kouzlu básníkova slova. Není situace v naší obci zrovna růžová. Vždyť ani slouk nás nedržíme od té doby, co se s tajemníkem Cloudou utrhla sedačka řetízkového
1: kolotoče.
0: A proto jsme my mladí vzali věc do svých rukou. Základem kultury je divadlo, má na schůzi Béďa Kerten, syn Hostinského. To jsme odhlasovali. Pak jsme také odhlasovali obnovení spolku Mistra Mošna, ovšem pod novým jménem Soudruh Mošna. Zároveň jsme si slíbili, že se nikdy nevybrajeme. Poté jsme místním rozhlasem vyhlásili konkurs na herce, zpěváky a tanečníky na sobotu do Sokolu. Ke konkurzu nepřišel. A proto jsme se rozhodli jít na to jít. Když nepřijde Mohamed, hoře, musí hora k Mohamedovi, řekl svazák u stole, který si dopisoval s tureckým chlapcem Ali. Obešli jsme všechny mladší občany obce a hned na zápraží kladli otázky tohoto druhu. Soudruhu, cože se doma ukrýváš, když venku duní život? Proč nejdeš mezi námi? Nemáš černou minulost? Neuhodili jsme hřebík na hlavičku? Seš na široko rozchodnou nebo do divadla? Každý z tázaných pronesl několik vzletných slov o významu široko rozchodné trati.
2: Nedaleko od Slaného stojí slavná vesnice.
0: Mezitím bez
2: nenajdeš víc a máš zlého, tím se liší v kalice. Nemá cenu rozevírat, co je u nás úžasný. Všichni by nám záviděli i tu frontu u Masny.
0: Přáli si cvičit zastavit.

0: Zas, zda si vůbec mého srdce ždáš. A ona, miláčku můj, jistě ždám, jen co v chlébě vykydám.
1: Co náleží hlavním bakům, pořád se něco jde.
0: Tedy kidej, kidej, jinou.

0: past. My ostatní jsme se rozhodli zanechat klasického divadla a obrátit pozornost agitačním formám práce. Je u nás mnoho zápečníků, kteří nevytáhnou paty ze stavy. Rozčiloval se Kerou. Nezúčastní se společenství radovány. Kulturu nechávají
1: Radio Folk. Hlava nad vodou.
0: A na dvorku zapijte. Před síní báseň nasaďte a v kuchyni satyrou polechtejte. A ti, kdož by rádi kulturu pěstovali, ale nemohou, výminkáři, zasloužili občané slovem básníkovým stáří. Tak jsme se rozjeli
2: barevná.
0: Měl jsem to štěstí, že jsem se dostal do úderky s úvabnou vendlínkou Karnavou a vše uměl jsem Edou Maudrem, jež byl k nezaplacení.
2: Kostelík klinká, beránek spinká, na svatou záři.
0: Hrál na pilu. A jednou na čaji v sousedství jedl za 10 korun kupatou.
2: Stáří.
0: Jiné úderky na tom byly hodně hůř. Skupina němého Józy byla nucena omezovat se na pantomimické scénky a kreslené vtipy. Také úderka trafikantky Vajglové nebyla na výši a musela si udržet popularitu lechtivými náznaky. A takto vyzbrojeny rozjeli se úderky po svých trasách. Naše skupina, jakožto nejvyspělejší, dostala za úkol získat pro kulturu zbylé živnostníky a soukromníky okresu. Nezačali jsme špatně. Rolník Žežibá nás častoval úkropem a prosil, abychom zase táhli, že má nemocnou ženu. Stařenka Polešovská nás přijala neobyčejně vlídně. Mluvené slova zpět, jak kvůli zkrušila, škout, že vládí také chodila žebrotou, ale nemusela to za nic skrýt. Teda se jí snažil zaujmout spolkníkým žiletky, ale babička pravila, proč tady námahy za trochu polešky
2: panáky.
0: Dala nám staré šaty po dědovi a vyprovodila nás na záři. Měli jsme s Vendulkou co dělat, abychom přemluvili Edu k dalším kulturním útokům. Ale raději jsme měli dát na jeho námitky a k řezníkovi Bílkovi nevím. Již při úvodní básni, ve které jsme nabádali, aby řezníci nešidili, se totiž netvářil přívětivě a dál si hleděl krkovičky. A když uslyšel verš, vy řezníci zápecníci, co děláte, že brigády odmítáte, vzal váhu a beze slova ji mrštil. Pochopili jsme, že se mu náš program nelíbí, ale nevěděli jsme proč. Vidouce, že bere do obou rukou řeznickou sekeru a vítězně točí, odešli jsme výkladem. Běželi jsme na náměstí a nebyli jsme sami. Po silnici od mlýna se blížila úprkem skupina němého Józy, pantomimicky vyjadřujíc,
3: je hodně otázek,
0: neboť v těsném závěsu za nimi mlynář valil mlýnské
3: kůl.
0: A tak nejdál to s kulturou naší vesnici dotáhla trafikantka Vajdová, která pomocí lehkivých náznaků přivedla svoji agitační skupinu
3: si ponožek
0: a tak získala angažmá v baru, kde vystupuje dodnes na vesnici a vzala to asi za správný kon.

0: jedna. Jsem se a to zase posuďte sami bez vlastního přičinění, stál přijím nepřidat. Jo? Teď vám řekne, k tomu došlo. Já takhle prostě stojím a mydlím nějakýho, jak volí se to jenom...
1: Už to mělo.
0: No tak, ono, konečně, na jménu nezáleží, je to taky spousta let pár, já ho taky jménem nějak moc neznal, já ho znám spíš tak hodný, jako takového mariášníka, z restaurace od dvou stehen, já ho znal jako takového profesionálního karbaníka,

0: Ja, povídám. Víte, on ten socialismus nepil.
1: A z ničeho nic, telefon zvoní, to budou voní, no to budou voní, zkusím něco říct, že tady nejsem,
0: no, že jsem šel.

0: kam sehnete takovej orgán se hejbá s váma.
1: A jak on se hejbal?
0: Chlapisko urostl. No, zdravý jako řípa, samej svel vazou. Takový vazou, že by snad mohl předávat vagóny z jedné koleje na druhou. Rozumíte? A přitom povídám, vazba?
2: Ale já na tom dělám.
0: Ale jak nenápadnej?

0: Vyhrál jsem, byl taky dura mladej kluk, kopalo mi to, hrál jsem
1: za jabu. Jaký frajerče, divný frajerče,
0: on za pomezní ho rozhodčí. Dneska se mi to směje. Nebo jsem si bral Joffy.
1: O samotě. Pěkná já na svatba. Tom dělám. Já na tom mačám. Už na tom dělám.
0: No to byl kruh. Ty nápady víc. Já na tom dělám. Byli jsme s manželkou na závodní ples. Byli jsme na závodě. Normální ples na čeho závodě. Já na tom sedím
1: na ponno. No a ne a ne. Dělám.
0: Už paně. Já nevím. Kastaně ty a pubí.
1: Ne a ne a ne.
0: Pak čudu. Ty se něčemu napít.

přijde, on mě vítá. Ale nehlásil se k tomu, zase nenápadně, jako prej, my jsme se nějak zachytli, zaplatili, víte. Ohromnej, ohromnej. Fantastický. Naše tchýně, já nemám svat.

0: který odřával, prský obyčejně, že ano. Já udělal svý věc, býval von šestry panáků, já šel domů von tak, který já do svých postele, on k nám podvokl. No jo, ohromnej, obětavej, já ráno šel do práce a koukám, von zmrzlej na roh, jako veka, ale chtěli, já
1: to tak. No.

0: Nemám z toho radost, je to intelektuál, prostě nechce se mi tam. Já tam mám
1: s nějakou honorkovou základnou, to nejde.
0: Víte? Já vám, děte.

0: teraní.
1: Výrazí, víte? Já nevím, jak se to píše, to se těžko něco zaznamenává, že jo?
0: Pohodlně, přijde kdykoliv chce, vezme si to a jde, bez smutný a bez něj.
1: Soudruhu, jsme domluvený, plácnem si poté zase tři kroky za mnou, tamhle je butika, já na ty svý piva a tam jsme si
0: chtělo začali. By to víc.
1: Pod ty pohody, dobrý kamarádi.
0: Skoro naslouchat na dešti, schovaný pod schody.
1: No, na fotbal jsme spolu.
0: Na zahřátí deku, rum a kýdlu veku. Poslouchat se a nemluvit.
1: Celý rodiny jsme dali dokupy. On teď čeká s mou paní holčičku. A všecko nenápadně, víte. Ohromný, no. A do toho mě výhledem. Já chodil jako tělo bez duše. Až najednou takhle bez duše přijdu do Valštinský zahrady. Koho tam nevidím jeho? To byl, no, těsnej.

0: ještě se podíváme zase ze. Pojď si dobře napětí, ať hledám, jak hledám.
1: Mám sílu zlomit to a vzít tě za ruku.
0: Leden, neleden.
1: Oba víme, co
0: ale
1: chcem.
0: Takhle tak ne.
1: Tak pojď rychle
0: takhle
1: sem.
0: Takhle tak ne, tohle mi nedělejte. Neříkejte mě, že si na mě zase něco nejste schopni vymýšlet. A proto se na vás obracím. Vraťte mi mýho Pepu, vraťte mi mýho Pízla. Můj smysl života.
1: Hodíme za hlavu. V dnešním světě už je všechno dovoleno.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákup.

0: Zbyli jsme.
1: Ale teď v Rusku nám bylo výborné. Že? Víno.
0: A já si řekl, v báru se
1: budíš. More. Konec všemi spel.
0: Zkusit se to dá.
1: A všechno lacné.
0: A tak jsem vstal.
1: Len jsem si nevěděl vzpomenout, si za akou cestovnou kanceláriou jsme to tam vyměnili.
0: Objednal jsem další.
1: Nevíš, že jen se byli jsme
0: a
1: tam.
0: A schlenkou jsem si čupnul. Nejdřív jen si.
2: Lutujem, paní, ale my jsme tam vtedy byli. Vermachtu.
0: Já si už celý večer vypsal a zpoznat víc.
1: James?
0: A pocit mě,
1: že jsi... Ty drevený terminátor!
0: Řekl jsi mi směrem, kde se vás na to ptá.
1: Chceš povedať, že ti bylo zle?
0: Pak si vnala...
2: Ne, paně, vtedy tam bylo naozaj všetko, ako
0: zále. Já tam zůstal sedět dál.

0: bez začátku, nevíc všeninu bez svátku.
1: Povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský,
2: ty mi týkáš?
3: Vaša posledná půla.
0: Někdy chtějí slova, jindy zase šim.
1: A často nevědí, co chtějí.
2: Tebe se to zdá čudne, James?
1: Připěším aj tá.
3: Jediná věc, která má drží.
2: Veď preto, James. Tak mi taky důmrjem. Každý raz musím.
0: A stejně změněný, jak černý smolý pátku.
2: Nenechávajte ma dlho vonku.
0: Jiným začátku
3: bez konců. A si želáte, paní, nešli si vyvrát do
0: začátku.
2: James! Ty věru milostný sadista!
0: Bez svátku.
2: Dobývačky nie!

0: bisa tampo jadi barehot. Ty si budeš vylihovať v kašte.
1: Ja som hovoril, že môžete byť počívačke, pane.
0: James! Ty nedonosené veľkonočné vajce! Hádam si nemyslíš, že ťa tu nechám sám.
1: Nie, pane, kusi.
2: Ty víš, co je bludná loď? Takový korál.
0: James?
2: Pri jejich moc, co bez posádky bloudí. Když je noc, tak straší námořník.
0: Moja posledná.
2: Ty víc než pouze se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmí, je to tak. Jenomže já ho půjdu. Já znám bludný vlak.
0: Želám.
2: Podívej, je to želám tvoje první cesta, tak měl bys znát. Příběh rychlíku
0: 30-50.
2: Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven
0: a vždy pri mne ležal.
2: A prvním hradlem řádně ohlášen. Nedojel už do žádné stanice.
1: Můj verný.
2: A od té doby
0: nejvíce
2: bývá vidět na tratích, jako je tato. A za noc jako tahle.
0: Jenom tímto odkazujem polovicu majetku.
2: Jenom jedny koleje v té
0: chvíli. Ale len pod podmínkou,
2: tam vlaky dva se nesnesou.
0: Že se odo mňa.
2: Koukni na zrcátka, jak si splednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas. Já to dopovím, protože ještě o tom vím.
1: To má tě pomáhat.
2: Tenhle bludný vlak.
1: A i ona volá vyslovení.
2: Nemá strojůvce. Je s ní bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybu si nahodí. Jezdí si kudy chce.
0: Tak vidíš, James.
2: A zmizí dřív, než stačíš poplach
0: udělat. Teď ti
2: vezmě to nakonec.
0: My ještě jdeme
2: taková divná věc.
0: Romeo,
2: totiž, když nějaký vlak z nás se srazí s tím rychlíkem 30-50, tak ten bludný vlak tam pak nenajde. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě. A svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár. A potom zvláštní zář kolem vlaku. Za okénky žádná pár. Prosím tě, tak už se netřes. Teď se nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 30-50 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvář stekle tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Proboha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, když ti přešá. Ochrává konu zásu noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 30-50.

0: Vysočiny přenáší Radio Folk.
1: Nebo jinou brzy. Tam měl být na to vyvážný barvě.

0: Ovšem, vydařilo se.
1: Tak tady můj vrchní stavební rada krásný pozorný muž má svůj. Ale...

0: Dar je opravdu fantastické.
1: Řekl jsem jí, já tě žeru, ona byla ráda. Řekla, že prý v téhle buši ze všech nejvíc mi to sluší, že si přála takového mít tu kamaráda Hamu. Prý je tady teprv týden na služební cestě. Tak jsem jí řekl, holka, jdeme na návštěvu mého kmene. Bude se ti u nás líbit. Chlapů je tam 200. Hamu. Poznat místní folklor, rituální tance. Není problém, všechno bude, jak si budeš přát. Šaman zvolal, budiš tedy, co se má stát, staň se. Zamíjeli tautami a oheň začal plát. Nastal zmatek nevýslovný, jak ve včerní úl. Tak máš, holka, co jsi chtěla? Nejdřív se nám osol celá a potom si stoupni pěkně tady k tomu klubu. A když ji pak šaman pozval do sojové lásky, v jedné ruce držel slánku, v druhé pepř a majoránku, zatleskala nadšeně, jak prý je u nás krásně. Hamu.

0: řízla je, až to budu vypravovat Hanza. Pochopila, až když v úkol česnek zavojel.
1: No tak jen se nebávejte, ne, systematická orientace.
0: Vyvízka je, až to budu vypravovat Hanza. Pochopila, až když v úkol česnek zavojel.
1: Mami, se nebáte, nebo nebávejte. Já budu sebrat, jak říkat.
2: Když míchám majonézu s česnekem a sýrem,
1: no tak můžete začít.
2: Musím se vypořádat se vzpomínkem. Tehdy já sobě sám se zdal mušketýrem a ty rozkošnou gryzetkou s kafe připorý.
1: A hlásit oznamovat věstí.
2: Dnes kapky dešťové si pletu se tvým krokem.
1: Příklady a příklady dokládat.
2: Tvé jméno ztracené si šeptám.
1: Rozlišujeme v češtině podle kolikosti.
2: A každé setkání s tebou
1: je pro mě šokem.
2: Kam se poděl ten krok, co byl tak můj jarý. Co naší lásky žár,
1: nám nedá, ani spát.

0: Pročiž pro lepší rozlišení říkáme perfektivum inkohativum ingresiva a perfektivum efektivum finitiva. Ani si však nechceme se zbloudit, smíme slovesa finitivní nebo končící zaměňovat se slovesí terminativní nebo omenovací. A že vedle toho české sloveso dovede vyjádřit i míru děje, míru malou třeba pro pouhé náznakovosti a zase i míru náramnou. Takže, kdyby pan vrchní rada z toho chtěl povědět z kůže, tak by to nebylo ještě tak zlé, jako kdyby se z téže kůže vynelítá několikrát. A že dál, já to už jsem byl tedy obrysalismem. Na doplnění těchto prostinkých, slyšíte prostinkých, zákonitostí prostě výdobí. Máme tedy vymoženo, že české sloveso kauzativní, neboli účinné, poznáme už podle předpory. Takže nestačí, chtěli by si někdo proto všechno věšet na hák, vesní, nebo se musí pověsit na ten hák. Pověsit, pane Rado, jinak nevysíte. No tak tady prosím, pane Vrchní Rado, bychom byli jaksi zhruba hotoví, víc už toho pro první potřebu není, ale i to, co jsme si uvedli, můžeme si radikálně zjednodušit schéma, které se zkusí, když přece jen to základní stačí. Bude tedy sousadně dbát, že máme slovesa imperfektivní, totiž durativní, iterativní, frekventativní a slovesa perfektivní, totiž momentální,
1: s česnekem a sýrem zbývá mi odvaha.
0: A postačíte víc pro mě, úplně, buďte mi přesně rozlišovat tyto možnosti a tato dělová fakta. Ano, letím z kůže, lítám z kůže, lítávám z kůže, vylitím z kůže, povědím z kůže, co jsem se navítal. Jak radšíte vidět a slyšet, tedy tvoříme tyto významné odstíně sufikací, jak prefikací a to zase na mnoze za současné změny tvořené samohlásky. Pan Rado je to hračka. Ještě žádný Čech se v tom nezmínil, tedy hračka.
1: O tom receptu.

0: bien.
1: Non vi pas infilo sur vie, ma tête systématique, ma l'impératio de l'époque. Allez, vissez-moi ce bas. Où je vis cette fois?
2: Grébita de Bélin. Merci, ma cova.
1: Là, tu as un souci.
2: Terra Bélin.
1: Snap, il va aller.
2: Grébita de Bélin.
1: Nebo nepopukne a nepukne, tak dobře. Já to budu nacvikala. Jak prosím, a velký omyl, a my, ano, já to nasvíším sám. Až budu.
3: Radio Folk, nic víc, nic míň.
1: Děkuju moc, a bylo to moc. Ano, moc nabadává systematik, tak se počím.
4: Zima nebyla.
1: Aha.
4: Jak byla zmohla.
1: Vyjel jsem si, když se za mnou zavřeli bytové dveře.
4: Moc se mi líbila.
1: Nejen, že mi nebudeš psát, ani mi nenapíšeš ty falote starý. Ale dobře mi tak osloví jednomu. Co pak jsem nemohl půlku toho neřádu zatajit, zpronivěřit, defraudovat? Teď mi můj nejlepší žák zařval na vidí.
4: Strkotem zubů.
1: Za 14 dní jsem dostal lístek, abych přišel. Vrchní rada byl trochu přepadlý.
5: Čas.
1: Ale to nasupené obočí se tento krát.

0: Na stole před letním hradou ležel mnohokrát složen velký arch papíru takového výženského konstrukce. Vrchní hrad Teodora ten arch vzal, rozprostřel jej až po krytu stolu. Mé oči zrovna stačil jen postřehnout spleť křídne, obloudu, šíle, čtvercu, trojuhelní, elips. Tuš a inkoust modrý, červený, žlutý a mřížový těch čar a křídek falangy jakýchsi sloh.
1: Aby se zagřála.
0: A vrchní rada Teodor Brand děl.
1: Ona se nesmála.
0: A pořádný ještě na Řím se obočí.
1: Vzal jsem jí do Bystra.
0: Seděl ten vítězný
1: na horský
0: primána, který vyzrál na kantora.
1: Protože z Bystra ke mně domů.
0: Ale snad to byl i krusněv Gaja Julia podobití.
1: Když jsem jí objímal, aby se
0: já jsem si na to udělal regulační plán. Já jsem si řekl, říkal nejde, že se vidí naučí. Budu naučit je chyba, budu učit taky chyba, co tady nestačí. Vy mě teď prosím zkoušejte, zkuste je, nesmí se zkoušívejte se nebo. Já vás opravdu nezastřelím. Budu střelit je chyba, budu zastřelovat nejde vůbec. Vypoulil jsem oči a začal jsem ho zkoušet z vývů českého slovesa. Dával jsem mu německé věty těžší a těžší, samá chytačka na nějaký český
1: věd.
0: A on je spatra překládal jako výbičem.
1: Plakala.
0: Svůj regulační plán českého slovesa měl v rukou, ale jen tak pro parádu, jako když si velký dirigent dá na půl partituru.
1: Došel jsem na koupel.
0: A co vám budu dlouho vykládat?
1: Se vrátil.
0: Můj vrchní rada za celou hodinu neudělal jedinou chybku.
1: Jsem ji ztratil.
0: Drobná zvláštnost jeho českého vyjadřování záležela jenom v tom, že za každým správným videm uvedl všechny možnosti tvaru nemožný. Abyste mu rozuměli a jemu nekřivdili, to vůbec nebyla dřípská
1: tupost.
0: Jenom tuhá sedeká.
1: Čas je to jediné, co ještě mám. Odešla s deštníkem právě když lilo. Čas je to jediný,
0: to není hlava,
1: co mi teď zbylo.
0: To je ten plán.
1: Vy lidi nevíte,
0: Teodor,
1: co je být,
0: to musí dokázat. Já se teď budu cvičit. Budu to cvičit nejde. Přijďte zase v pátek, uvidíte. Budete vidět, není tak dobře. A ještě přiloučený děl. Nezavírejte dveře. Nezavřete je špatně. Já to tak nemyslel. Já se jen cvičím, protože imperativ je zvláštnost. A neskákejte tak rychle po schodech. Neskočte písmačno taky, ale tak ne. A nezapomeňte v pátek přijít. Nezapomínejte je zbytečné, nezapomínejte přiházet se vždycky.

0: chvělý to a tak no tak, přátelé, v tuto chvíli hezky, jak si dokážeš provětrat ten konzulát. Tohle to je vlastně.
1: No jistě, a nejsou tak velký, jak se to zdá, to je optický klam. Já mám strašně malá ústa, ty zuby potom vypadají, že jsou velký.
0: Takhle ti to vysvětlili přišli. No, já ti to řeknu asi takhle. Kdyby si měl mít ústa veliká tak, aby svou velikost odpovídala velikosti těch tvých zubů, tak bys měl tak velkou hubu, že by se ti koutky tady vzadu na krku potkávaly a slintal by si znalý meček.
1: Tohle já řeknu Lucce Bíl.
0: Ano, to jsi vybral dobrého parťáka. Ta taky, když se usměje, tak jí půlka hlavu padne do zadu. Ale to jí neříkej, to nebudeme tady tohleto řešit. V tuto chvíli jsem, přátelé, zvolil téma zcela jiné, z úplně jiného úhlu pohledu na život. Je to téma, které nám udělá všem radost. Ne. Je to s, ano to ano.
1: Myslím, že budeme rozvíjet tam.
0: Nebudeme.
1: Jsem se na to připravoval.
0: Nebudeme rozvíjet.
2: Folk je železná
1: košile. Když se paní se zpěte, když se zpěte, když se zpěte, když se zpěte, no a já umím jenom dva.
0: Ano, na cibulce a na česneku. Téma. Přátelé, téma, které jsem zvolil,

0: sportu je to. Každý sport je nebezpečný. Neexistuje jediná výjimka.
1: Třeba no, šachy jsou sport.
0: Šachy, přátel, to je velmi nebezpečný.
1: Ano.
0: Na šachové mistrovství světa v roce 1894 v pakistánském Rawalpindi. To je město, paní.

0: table tenisové mistrovství světa v roce 1920. Mimochodem, table tenis to je anglický ping-pong, to je problémý, pane mladí. Se stala taková věc. Jeden z borců napálil míček takovou silou do otevřených úzkou peře, že se tento zápětí udusil, nepomohla ani vývrtka. Mně se to stalo jenom v tenisákem a tenisér rozsáhnal smeč a to chytnul do huby.
1: Tobě se to nestalo s tenisákem, tobě se to stalo s bedicím bálem a ten tam zůstal do dneška nerozpuštěnej. Proč brojíš proti sportu, ty bývalý aktivní sportovec?
0: Ano, přátelé, já jsem aktivně sportoval, ano, pravdu, no. Douhádne, jaký sport jsem dělal, přátelé, máte možnost i rád.
2: Večer až půjdem spát,
0: to bubička bude mě.
2: Začnou si příběhy hrát,
1: maminka
2: tančí na rtechu,
1: já to vím, který sport si dělal.
0: No tak hádejte, ne?
1: Skok do zdi.
0: Ne. Přátelé, já jsem závodně střílel z luku.
1: Jo, tohle myslíš.
0: Já byl lukostřelecký mistr Severočeského kraje ve střelbě a 50 metrů na běžící cíl. No,
1: nedělej si z toho srandu, nebudu ti to věřit.
0: Já jsem střílel za lokomotivu Ústí nad Labem. Mě říkali, u nás chodili dokonce Vilem. S kamarádem dělal takový číslo, jsem mu sestřeloval za panáka jabko z hlavy na 15 metrů. No. A jednou jsem těch panáků měl už 8 a trefil jsem mu do jabka sem dne. Jabko jako jabko.
1: No, musím říct, že dělal lukostřelbu a říkalo se mu Vilém Tell. Vy, kdo víte, kdo to byl Vilém Tell, to jste asi všichni, že? Musíte uznat, že v oblasti lukostřelby to je velká pochvala. A já nerad, ale musím potvrdit, protože sám jsem slyšel, jak na něj na závodech rozhodčí volá Tele, kam to střílíš?
0: Ne, Tele, Viléme Tele, kam to střílíš? Takhle, Hinkuru, Jarmila mě volali, ne?
1: Ano, to volali, ale Jarmila na tebe volali až bez prca. Volali Jarmila, to jsou pánský. Ty jsi se urazila, vzala jsi si lodičky a šla si.
0: Přitom lukostřelecký závody se stavují kuriozní úrazy.
1: Ano,
0: lukostřelecký mistr 1964, přesně to bylo Kuzbas A. Ajartul.
1: Všechny by určitě zajímalo, kde to tam je.
0: Kuzbas A. Ajartul je hned vedle Gizelkej Hodžen Gurčanů. A když to nevíš, on si nápovědu 50-50. A nemu přijde na telefon. Se stala taková věc. Tomáci Borec, jistý Dublin Bajdy, založil šít, natáhnul tětivu a na to šípu pustil ten lupičku. A ten mu přivodil těžké zranění horní obličejové části těla a také dolní obličejové části.
1: Zase jedna důležitá. My všichni, jak tady jsme, na rozdíl od tebe, nemáme horní a dolní obličejovou část. My jsme dole jiný.
0: A víte, jak skončil ten chudák, ten tablet bájíš? Je to čučí, teďka v Tibetu zpívám chrámek ty vejší časy.
1: Černá a no, tak dobře, jak se trefil do hlasivky a...
0: Takhle nízko.
1: Ale... Já nevím, já u toho nebyl, tak to byla nějaká starší vytáhná hlasivka, mně to je jedno.
3: Hovoříme o sportu. Dáte mi jistě za pravdu, že třeba výborné pro zdraví je plavání.
0: To je nedražné.
1: Ježíš, ale jestli, že neumím plavat, tak nelezu do hloubky.
0: Jistý James Foster, zvaný Sekáč z Baltimore, se rozhodl v roce 1905, že přeplave jezero Chad, hemžící se krokodýlama.

0: počuli,
1: zvuky dobrý a ani nedobrý.
0: Přímo ze vzduchu ho vzali. Čuměl na tom ze břehu nějaký Donald a vymyslel hamburger.
2: Já už nevím, kam mám ustoupit s tím sportem. Tak dobře, tak určitě bude bezpečný sport třeba turistika.
0: A to je nebezpečný.
2: Ježišmarja.
0: Přátelé, v roce 1978 se vydal jistý turista na odpolední procházku v Alpách. A až v roce 1989 ho našel známý alpinista Reinhold Messner v severní stěně Eigru ve společné domácnosti se stádem kamzíku. Už pěli na něho.
2: Kamzíka. Dávej si pozor, co říkáš, ano?
0: Ano.
2: Nikdy mi neříkali kamzíka.
0: Máme tady své kráčí.
2: Ano, protože jsem takový hebký.
0: Ne, takový rychlý říkali holky.
2: Hele, mně je to jedno.
0: Jste si na něco vzpomněla z domova, že jo, paní?
2: Ať je pod tvým, tak dobře, není žádný bezpečný sport.
0: No jeden byl, ten nám zakázali. To byl sport taky jáda. Tam se nemohlo nic stát. Moje maminka tam cvičila na tý první. Moc jí tam líbilo. 9 měsíců potom jsem to narodil já.
2: Teď mi to došlo. Proč ty máš v rodném listě v rubrice otec napsáno Armáda Československé socialistické republiky? Přátelé, já bych v tuto chvíli ještě pokračoval jedním tématem, abychom trošku udělali radost intelektuálně silnější části publika, což jste tady vy prakticky.
0: Intelektuálně silnější část publika, to určitě lépe pochopit.
2: No, nevšímejte si toho, soustřeďte se. Téma, které jsem zvolil, je téma po.
0: Po? Jako po.
2: Moje Alan Edgar Poe.
3: Hudba, s kterou nejdál dojdeš.
0: To já jsem
3: Radio Folk.
0: Debijony, sudy.
2: Prosím tě, poezie, to je něco jiného. Poezie, to jsou básničky.
0: Básničky, že jste neřekl. Taky recituji.
2: Ty jsi někdy recitoval?
0: No jistě, já jsem vítěz festivalu Vybroušeného slova.
2: Tak, upřímně, on to nebyl festival Vybroušeného slova. Ten festival se tuším jmenoval Festival Vylízaného mozku. Ale vyhrál si, to je pravda, tak dej něco do lidí.
0: Přátelé, já mám básničky, já si je sám píšu.
2: No, to se nedá nic dělat.
0: Většinou jsou to básničky o zvířátkách.
2: Ale to se hodí.
0: To se hodí.
2: Je jaro. Zvířátka vesele cupitají, dupitají lesními pěšinkami. Běží tam a z vesela zase běží
0: spát. Mej v básničkách zvířátka ani nedupitají, ani nečupitají.
2: Co to?
0: Mej v básničkách zvířátka ani neží.
2: Prosím,
0: bez akcu generace zvířátka. A lidi jsou na ně zlí. Každé roku z něho krátoví. Jo, paní. Co byla králíka, kdo lidi jde?
2: Ale to je první řada. Tady se jí kaviár. Na Prahu králíci jsou od třetí řady dál.
0: Zadu je chlebová partie.

nic. Hledal jsem štěstí, jen chybí mi klíč. Stavil jsem dům až k nebesům a teď hledám.

do bazénu zase vodu nepustili. Když tam skáču, uvědomuju si, že budu mít ruku v půlce přeraženou, abyste si aspoň oči v strachu zaclonili. Není lehké uchovat si svoje zdraví, kamarád měl pilu dobře nabroušenou.

stromy podťatý. Léto zdárně chystá vlastní konec, většina má podovolený. Študáci už dělají zase, aby měli v zimním čase.

vědí, že se pro ně nebudou chlapi nikdy prát. Škaredý holky nejsou nikdy v právu, vypadnou vždycky z pořadí. Srkají život jako hořkou kávu, zvykli si, nikdy nesladí. Zrcadlu

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

dolar, dal jsem ho na stůl a povídám, hej, hoď si s ním. Tak jsme tam seděli,

kdo to nezažije. Opojný vánek, křehká melodie, do všech porů si to užívat, do sebe se očima navzájem.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Přineslo na talířku křupky.

Vkládal na stůl sedička, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok v ještci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

stihl jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si.

chalupě nad ní, hosté bezvadní, skřídel mají vějíř, u stolu jsou bezraní. Navzájem si krákoráme zprávy do uší, kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám promíjí, potichu si povídáme uši u duší. Havrani mají svátek se mnou gratis večeří, znají podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den. Z těch havraních svátků vlastně nikdy nevím.

0: jak mají zmalovaný pápuly a vypadá jak v opici. Ale tenhle nosatec není to švára nakonec, že ten je taky opilec, je slabá věc.
1: Ty si do na šváru vyneš a hej, ať si je jaký chce, je náš. A to s tím ksichtem to se mne tahej, koukni jak sama vypadáš. A vůbec místo řečí spíš mě snad pro vodku doskočíš, no dobrá, já jdu, sám to víš, je to kříž.
0: Je Váňo mrtvý tenhle tanečník, jaký má sako a ten střih. To u nás ve fabrice konfekční, by sotva někdo takhle spích. To tvojí známý propána, no to je banda od rana, a nalývaj se svinstva, má hned od rána.
1: No nemám známý zrovna fešáky, holče, třej víš ty, co to je. A proto taky pijou drijáky, hlavně, že holka za svoje. To ty a tvý pět přítelky jste napletli už na pěcím a prvnete tím pletením a žvaněním.
0: Ta holka má ty triky v malíčku, no číhni na tu legraci. A hlavně koukej na tu blůzičku, takovou Váňo taky chci. Až teď budeš brát prémie, tak na tu blůzku dáš mi je, tak co se tě to zabije, tak co ti je?
1: Kde vůbec bereš tolik drzosti, o prémích mi vyprávět? Kdo pak mi psal do práce stížnosti, he? Já je čet. A pak ta holka, to je kus, ty na sebe se kouknout zkus, ty si kup radši Hubert, když nemáš kus.
0: Koukni ten chlápek černým vohozu, jak hádá osud z papírku. To dělal u nás jeden z provozů na podnikovým večírku. To ty, když se tak podívám, přijdeš a lehneš do divan a zase myslíš na ten krám, co s tebe mám.
1: Větší záda, to jsi na koni, anebo rád si na city. Člověk se jen tolik nahoní, pak přijde domů a tady ty. Co potom, syno, dělat mám, když za rohem je s vodkou krám?

Sluníčko zapadá za mraky. Chtěla bys plout mezi oblaky. 100 000 přání si nechat zdát, aby tě

Deklad, tam, kde je řeka poddajná. Chybí mi tvoje, chybíš mi, tiché, že sotva dýchám. Počky se honí.

slepých kolejí, zlosin a dcera Úsvitu, pouštíme slunce do bytu. Život přeteče jako sud, když budem věřit na osud. Žižkovská věž se budí z mlhy, farmáři staví svoje trhy. Nad Viktorkou už dávno zhasly, štamgasti všechno pivo spásly. A loupežníci po bazarech rozvážejí zboží štíplý v barech. A uličníci na ulici hřejou si ruce v popelnici. Padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap.

bych mohl žít život zase od začátku. Byl bych boháč, našel pro své děti matku. Co si to zde namlouvám, zemřel bych chudý a sám, tak jako teď. Začíná nám doba smutná, už si nemůžem dát všechno, co nám chutná, místo extra porce.

Před malou chvílí bylo 20 hodin.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Folsom Emile Blues.
2: Můj děda býval natěrač.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

polikám na sucho lazaří a jede. Říkám si, tak už to jednou provždy ne. Teď zase nepřijde a budu si plést hrafičky hodinek a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst.

0: srdce důchu divu stát, z jakýže dálek a zemět někoho rád. Někdo by pakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár spěšných pater a je to něco jako pravidla her.
1: Vždyť každá víra staví do prázdna most a spadlých mostů
0: těch už bylo dost. Poslední kapriolet, oho, jsem já a je mi 100 let, jsem křesla stíhou host.

jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok v ještci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

smích, stihl jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct. Havrani mají svátek, když klovou tvrdou zem. K ránu má můj pokoj vždycky lichý počet stěn. Telefonní seznam.

hosté bezvadní, skřídel mají vějíř, u stolu jsou bezraní. Navzájem si krákoráme zprávy do uší. Kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám

večeří. Znají podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko,

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: No co to je toto? No co to?

se zase vrátil. K slunci nedosáhl, na zádech má křídla.

baletní chůze a chvilka na step. Mám z toho tance už bolavý třísla. Zdravím se

tanoj tě zebou a na zdi vidíš vlastní stín. Usínáš ty ve mně, já tebou, však za obzor sám poletím. Usínáš jen sama teď ve dvou a mezi zuby drtíš, otče náš.

hodin a zvenku budí déšť a prach. Tohle znám, takhle to chodí, zbyde ta vůně prázdnej chlad.

já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagon se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven a čísi zvuky

0: je krátce po 22. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

už se blíží první bouřka z jara. Přichází s půlnocí, když na půl oka spíš. Čáry se kříží a blesk a hrom a náraz. Ještě jsem neprocit, ty ještě netušíš. Když někdy pláčeš, že bojíš,

Tak na půlnoc a na půl den, na pomoc máme všechny barvy duhy v poslední vteřině. Naštěstí vždycky přijde.

vypněte mobily, tady se hraje, rušíte tóninu, rytmus i tak. Komu to zazvoní, ať jde do háje, bez mobilu jde žít, neboj se fakt. Ať už ti v kapse zní dobrá klasika, prastarý evergreen anebo smích. Ať ti to drnčí, bzučí nebo tiká, co kdyby zmáčko stopa na chvíli stich. Když stichneš, uslyšíš víc než jen sebe. Když zavřeš oči, tak uvidíš dál. Prý právě takhle otvírá se nebe. Tam bohatým je, kdo se všeho vzdal. Až prasknou všechny elektrické šňůry, až vypnou proud a spadne každá síť, pak snad uslyšíš ten tichý hlas hůry. Konečně signál svého srdce chyť. Tak konečně signál svého srdce chyť. Teď už ho máš i ty, i když ho nechtěl. Někdo má třeba dva nebo i tři. Nosí ho v posteli, taky do kostela. Jsou ale místa,

Když stichneš, uslyšíš víc než jen sebe. Když zavřeš oči, tak uvidíš dál. Prý právě takhle otvírá se nebe. Tam bohatým je, kdo se všeho vzdal. Až prasknou všechny elektrické šňůry, až vypnou proud a spadne každá síť, pak snad uslyšíš ten tichý hlas hůry. Konečně signál svého srdce chyt. Tak konečně signál svého srdce chyt. Tak konečně signál svého srdce chytí.

tak mi tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu.

která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách dá hončí. Stráněmi, stráněmi, stráněmi, stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko.

peklo je potažné sametem, aby tě na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře ve smíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čer

0: ori v Mozikomerce. Rádio Folk.
1: Já bloudil ulicemi měst a nenašel nic, hoď bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá, jen šlápot pár tou cestou kráčí.

Tak proč bych ještě vyčkával? Klenotník měsíc zavřel krám, z výkladu svoje šperky schlízí, obry si domů vdát se mizí, tak naposled ti zamává.

mít věčný cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumí.

nebe. Tančíme do rytmu na tři doby. Já pletu si krok, ale nám to jde skvěle. Je večer červencový, opilý okamžikem v šatech z deště. Tančíme do rytmu kapelníka, ne, nejdem se napít, já chci tančit ještě, sestro hudebníka.

Poslyšte, slečno, můj CO2 válčí na čtyři doby. To málo kdo umí tou poslední dobou, chtěl jsem vám říct, však říkám až nyní, že poslední dobou všímám si, slečno, jak v samoobsluze sluší vám tůze. To vaše mládí však málo se sluší a málo se patří, vyznat se vám. Co někomu patří, chtěl bych být váš sifónový.

0: Já dobře vím, že ten mladý muž odvedl z úseku pečiva. Pokaždé v podvečer po šichtě domů vás za ruku vodívá. Proto si od něho
1: vícekrát
0: pečivo
1: kupovat
0: nemohu. Místo něj nosívám
1: v košíku
0: k pokladně bombičky sifonu. Chtěl bych být váš sifonový

Málo kdo umí chrastit mi po kapsách po cestě domů už od výlohy. Samoobsluhy srdce mi usedá, když vidím ty vaše buclaté prstíčky.

0: chtěl bych být váš sifónový bombončík. Chtěl bych být váš sifónový bombomečík.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Sešli jsme se k ránu, dvě bezohlední těla, snad měla si to v plánu, snad si to přímo chtěla. Sešli jsme se v síti, dvě těla, co si o něj, měsíc asi svítil, ale co nám bylo do něj.

na parketách zůstaly, pravda je tenká, černá šmouha. Na schodech stopy, jako by ještě dýchal, za dveřma na dvůr, tím letá strouha.

Dny a týdny škrtají, život si letí, vypadá jasně. Na tvoje fotky dívám se už jen potají, v noci v půl třetí píšu ti básně. Uběhlo pár let, vzpomínky se točí pořád dokola. Chci tě zas vidět, nebo aspoň strašně nahlas zavolat. Lásko, vrať se mi, vrať se mi.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

než chci být. Vše jde dokola, podzim, léto, máj, bílý sníh zas pokrývá celý kraj. Malé vločky se snáší, níž

téhle melodii. Dokola hraj, snad stromy zas, vlaštovky přivítaj, lidi se změní v lidi. Na nejmín, jakou hru hrajou, dost dobře nepřijde.

0: Rádio Folk. Hlava nad vodou.
1: Proč snažit se psát písničky folkový? V dnešní době už nikoho nebaví. Proč snažit se psát s hlubokou myšlenkou? Nikdo už nebude žalmanem Lohonkou. Proč snažit se, aby s náma každej zpíval? Ani jeden z nás není Karel Plíhal. Neumíme na svý nástroje. Hrajeme, že hrajeme a děláme.

to se dá dělat, nejsme nezmaři. Ovace sklízet nám nesluší, nemáme tři anděly jak žamboši. Proč chtěli bychom vyprodávat sály, nám stačí pančich. A vy tady, proč chtěli bychom

0: tak snad vás to třeba i osloví.
1: Naše srdce jsou
2: Haló? No folkový přece. Ano jo, naschle. Otravujou.
3: Nebe, peklo, raj, kam tě duše dám? Do nebíčka nebo do peklíčka?

soubojů a v hrdle zlato měl. V žáru noci hluboký se spolu opijem, květy naší lásky tvojí krví zalijem. Žít pak budem v naději, že přes líto byl sen, opak pravdou stane se,

tají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatím

0: potají, a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne, že nebylo nikdy lásky mezi náma.

měřit, jako očím zpuhle nedá se uvěřit. Skoč si do té vody, když tak těžko je ti. Ona už ti poví, co jsi chtěl vědět. La, la, la, la, la, la. Rybky, co družičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem.

příště. A to, co bylo včera, vždyť není vůbec jisté, že mezi námi už chybí cít. Prosím tě,

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u kole, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi nebaví.